patavský sák kreště petá. Těsně na křevrno ve vžo, zita ty jísí.